0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Hit Radio. Hit Radio.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: It's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243 více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí 4 nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Na Krajcárku od dnešního rána nejezdí tramvaje. Důvodem je rekonstrukce mostu přes trať. Omezení potrvá do půl páté v pondělí ráno. Zavedena je náhradní autobusová doprava v denním provozu číslo X10 a v nočním X95. A to na trase Biskupcova Ohrada Krajcárek Palmovka. Z Prahy Lucie Daňková.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré ráno, 4 minutky po sedmé, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hitrádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď. A napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
10: Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic pro tebe.
1: To mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mě říct.
0: Prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch pěti, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: To ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale jako něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc. Protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, stávám v 9, protože prostě nechci stávat takhle brzy.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo? Ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr. Ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhý. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musíš stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6. 7. hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačema, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 15:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Máte 8:03. Dobré ráno, vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 2:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Ale tohle to snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec, každopádně vás zdravím také z pracovního procesu, hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky, dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené, jsem takový druh, Vlaďka, já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky, taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Leonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Než se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našovat, přátelé, já zase pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, k lidi říkali 2:30, 2:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně v 7:00 večer. Že?
0: Dobře, tak prosím vás, kolik chodíte spinkat? Napište nám to.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
15: Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love, hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Koma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činasky zpívají. Venku je na nule, ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Anna Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lambert, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8 hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal. Bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Skvělá atmosféra a jedinečný nový cirkus a divadlo Letní Letná. Festival své brány otvírá o víkendu zejména pro malé návštěvníky ještě v dopoledních hodinách. Dětská scéna nabízí nejen cirkus, ale i různé dílny nebo katalánské hračky. Festival pak po celý den nabídne i občerstvení a klidové zóny. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pětich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
8: Hit Radio City.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jestli nám bude končit, tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro euro, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak. Ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno. Aha.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Jevráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně-vráž.cz.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: To je boží kuchyň.
8: A jak je praktická.
9: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
7: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
8: Je skvělá. Vyťardo.
9: www.jninteriér.cz.
10: Využijte váš prostor.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yes, so.
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: could dance all night.
1: Ranní update.
2: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný, a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl bavit taky na takovéhle pláži.
3: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš nějakou nemovitost.
2: No, jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, to je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka, takhle šup, šup, šup, šup, šup, šup, dejte mi je všechny, díky.
3: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

Nelly Furtado, Say It Right, hezké dobré ranko. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmurném počasí, i když já nevím, jak vy, já jsem docela ráda, že je dneska takhle. Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.

0: Pedláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Březová. Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
4: Březová.
3: Resort Březová.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar. Těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Žluté lázně zvou na koncert pátých narozenin Karol Akvída. Začíná se v 10 dopoledne, k dispozici tady budou skákací hrady různých velikostí, autogramiády a také soutěže o ceny. Užijete si tvořivé dílny, výrobu kosmetiky pro děti a rodiče, nebo také brouzdaliště a sportovní aktivity. Z Prahy Lucia Daňková.
6: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
4: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
8: Hezké dobré sobotní dopoledne, 3 minutky po 9. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
7: Hit Radio City.

0: In Your Eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
12: tiskulevně.cz.
13: Náplně hned.
14: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
15: Levels.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost? Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
0: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
1: Máme se krásně.
0: Skládáme básně.
1: Tak nějak.
0: Co pak budeš dneska dělat?
1: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
0: Aha, kolikáté?
1: 40.
0: Ježiš, no tak to je krásný, tak to jsme stejně staří, 85. rok nebo 86.
1: 86.
0: Tak no, mě už bude 41 za... Ježišmarjo, za 3 měsíce. No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatušku na telefonu.
2: No, tak já...
0: Bude za 9 let 50.
2: No, mně sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježiš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy, no, dámy, ale... vy dámy ve 40, v 50, vy zrajete jako víno, u vás to neplatí.
0: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
1: No.
2: Tak nám u chlapu je to jiný.
0: Budeme hrát pro syna?
1: Tak, budeme hrát pro syna.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
0: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky, z jakého datumu dneska má narozeniny?
1: 19.8.
0: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší a hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Když si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to, Zlatuško?
1: Ano, jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
1: Já bych pokračovala.
0: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
1: Tak já to zkusím do třetice.
0: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
1: Tak.
0: Elastic Heart od Sia.
1: Ano, jdeme do toho, to je ono.
0: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
0: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger. Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít. Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
1: Dobře, dobře.
0: Mhm. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Krásný.

0: Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, puste si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá radost na 777-937-777. A prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým tipem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn, tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nasdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžámko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, 2:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru pátého kola druhé fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod druhé za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Na Krajcárku od dnešního rána nejezdí tramvaje. Důvodem je rekonstrukce mostu přes trať. Omezení potrvá do 4:30 v pondělí ráno. Zavedena je náhradní autobusová doprava v denním provozu číslo X10 a v nočním X95. A to na trase Biskupcova Ohrada Krajcárek Palmovka. Z Prahy Lucie Daňková.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
8: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
11: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak létu pomalinku odzvonilo.
8: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
11: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
8: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift, anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
12: Hit Radio City.

Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no? Je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3 500 korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudem, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z Pódia.

0: Volám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezdězu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady CZ a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezdězu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MIG 21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink a nebo Kamarád.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic. Březová!
13: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
14: Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
14: Březová!
15: Resort březová.cz.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo. Jo? Takže byl jsem na nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj. A prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl. Moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, u mácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jsi to řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně.
1: A dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krev.

0: můžete nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás. A není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejcek, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: Hity na přání k vaření budou startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině 60 minut podle vás.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Svatební den jako z pohádky?
8: Lázně vráž u písku.
7: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
8: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
7: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
8: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
7: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
8: Lázně-vráž.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio. Hit Radio.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chyšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cykloobousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Skvělá atmosféra a jedinečný nový cirkus a divadlo Letní Letná. Festival své brány otvírá o víkendu zejména pro malé návštěvníky ještě v dopoledních hodinách. Dětská scéna nabízí nejen cirkus, ale i různé dílny nebo katalánské hračky. Festival pak po celý den nabídne i občerstvení a klidové zóny. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
5: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
9: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
8: Hit Radio City.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří. A Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: Hity na přání k vaření, pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci, ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuju za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. Stuck on. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s tím jiným. Takže ano, Lionel Richie, za chviličku, taky Eto McKitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Prázdniny, pádláč, paráda.
7: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
10: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
11: Je an interiér.
12: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
13: I táta přece vaří.
14: Je an interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
12: www.jenointeriér.cz.
15: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hity na přání k vaření, 2 minutky po 11:30, těch SMSek je tady strašně moc, omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčku vás všech, ale aspoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding, tak přesně tohle tady za moment bude.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku.

0: CR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Auto Branka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin vyjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Žluté lázně zvou na koncert pátých narozenin Karol Akvída. Začíná se v 10 dopoledne, k dispozici tady budou skákací hrady různých velikostí, autogramiády a také soutěže o ceny. Užijete si tvořivé dílny, výrobu kosmetiky pro děti a rodiče, nebo také brouzdaliště a sportovní aktivity. Z Prahy Lucia Daňková.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
6: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách, 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré odpoledne, 3 minutky po 12. Nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky. Tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A taky teď už Hanson a Mba.
10: Hit Radio City.
11: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

Vánoce pomalu, ale jistě přicházejí, kamarádi, už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách. No, můžete, beze všeho. Hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: fakt hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Oh!
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminku malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Sobotní odpoledne na Hitrádiu v plném proudu, 22. srpen. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau!
1: Hitrádio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Svatební den jako z pohádky?
4: Lázně vráž u písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
4: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
4: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně 4hvězdičkové rezorty s all inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřil alkohol. Nejprve jim nabídl 5 000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
9: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
8: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v 5. kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
11: A jako vždycky po zprávách jdeme ještě na počasí. Teploty se nám tady v Praze dneska budou pohybovat mezi 17 až 19 stupni. Bude skoro zataženo, může i trochu zapršet. Během odpoledne se ale oblačnost protrhá až na polojasno. No a později večer se bude vyjasňovat.
0: Hit Radio City.
11: S vámi Tomáš Kočárník a je tu poslední sobota prázdnin. Předposlední. No ale tak je to drsný, co? Hlavně pro vaše děti.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I na Hit Radio City, jejich Gone, Gone, Gone. No a mrkneme na víkendový akce v Praze. I přes tu nepřízeň počasí se toho děje docela dost. V botanické zahradě Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy se koná už 87. výstava exotického ptactva. Můžete tam vyrazit, pokud jste letos neušetřili třeba na exotickou dovolenou, no tak si ji můžete dopřát alespoň takhle instantně. Pokračuje samozřejmě i výstavy další v Praze, jednak Sherlock Holmes, Bílé labuti, Harry Potter na Letňanech, no a taky třeba speciální noční prohlídky v pražské zoologické zahradě. A abych nezapomněl, jede nám taky obrovský kulturní festival Letní Letná. Dneska se toho dozvíte mnohem víc, protože tam budu mít přímo moji kolegyni v mobilním studiu přímo na místě. Takže tenhle festival moderního divadla a cirkusu si rozhodně nenechte ujít. Víc už si řekneme později, teď ale další hity a jako první Lady Gaga.

0: Na Hit Radio City kapela Kryštof v čele s Richardem Krajčem právě teď u nás ve vysílání. Mimochodem, my jsme Richarda Krajče měli jako živě hlavního hosta na našem závěrečném City pikniku na Landronce, a to tenhle čtvrtek. Jestli chcete mrknout zpětně na tuhle naši akci, všem máme i od vás k vidění na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Ale jako já osobně si myslím, že to byla letní pražská akce jako Brno. Nevím, jestli je tenhle příměr vůbec legální, ale chápeme se. Tady už posíláme další hudbu pro vás, bude kapela Train, Ed Sheeran, ale jako první September na Hit Radio City.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla kapela Train. Krásnou sobotu všem, co nás ladíte tady na Hit Radio City. No a pojďme v podstatě na událost týdne. Tomio Okamura začal řešit toaletní papír v českých vlacích.
1: Jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah, protože to, co se děje, že na záchodech prostě v Českých drahách není toaletní papír vůbec dispozici, a to opakovaně, a naši voliči mi posílají opakovaně stížnosti, třeba linka Ostrava, Praha, rychlíky a tak dále. Myslím, že je to úplná ostuda.
0: Jo. Tohle se fakt stalo. Je krásný vědět, že po letní pauze česká politika opět začala řešit závažné věci. Možná se vám to zdá, že jen Tomio Okamura nevěděl, co před novináři plácnout, ale ne. Podle něj může být další scénář jakýkoliv, dokonce se třese židle i pod generálním ředitelem hlavního dopravce. A vyzval české občany, aby mu v českých vlacích začali toaletní papír fotit. Ano, to je výzva pro každého z nás. Nevím, jestli když chybí, když je, nebo když je použitý, to asi je na kreativitě každého z vás. Každopádně při logice naší vlády bychom teďka mohli očekávat, že se pojede takový klasický postup a z českých daní se založí úřad vládního zmocněnce pro toaletní.

0: Kato and John a taky Hit Radio City. No a přátelé, šance si s námi zdarma dotankovat se blíží do samotného finále. Příští pátek v naší odpolední show mezi 12. a 15. hodinou budete mít poslední šanci si s námi vyhrát nabitou tank kartu od sítě Orlen v hodnotě až 10 000 korun. A to v naší dokonalé desítce. Takže 10 000 na benzín, což by vám bez problému vystačilo do Chorvatska zpátky. Princip je pořád stejný. Zvednout telefon, ozvat se na výzvu k nám do studia, no a pak hádat čísla od 1 do 10 a za každou trefu máte tisícovku na natankování. Když uhodnete celou desítku, tak příště nebudete stát u benzínové pumpy se slzami v očích, ale váš bankovní účet bude vysmátý jako lečo. Tak nezapomínejte, příští pátek 28. srpna mezi 12. a 15. hodinou naše soutěž dokonalá desítka a samotné finále. Tak držím palce, no a šťastnou a úspornou cestu. Ať už někam jedete, nebo jste na místě, tak jsou tu další hity. Victoria a Hotel California. Díky, že jste s námi. Krásnou sobotu.
1: Hit Radio. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies, s vámi taky Hit Radio City. No a přátelé, než půjdeme na další hity, tak mě zajímá, jak to máte vy s osobními výzvami. Já bych třeba za sebe vám rád řekl a na tomto místě vám můžu říct, že je to oficiálně 30 dní, co jsem bez alkoholu. Samozřejmě ne v kuse, je to braný za posledních 12 let, ale 30 dní je i tak pěkný, ne?

0: Tohle byla Taylor Swift.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč výradní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
6: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
5: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sara Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojacek.cz.
0: Po zprávách jako vždy počasí tady v Praze a okolí máme aktuálně kolem 18 stupňů, víc bych od toho dneska nečekal, jinak mraky se nás budou držet až do večera, kde by se postupně mělo vyjasňovat. Tak uvidíme, co uvidíme.
4: Hit Radio City.
0: S vámi Tomáš Kočárník, za chvíli mrkneme na nejvíc bizární události za posledních pár dní. Teď ale Justin Timberlake.

Tohle byla Pecka Thunder, s vámi Hit Radio City a jak jsem slíbil, je tu přehled tradičního bizáru, který se za posledních pár dní udal. No tak jdeme na to. Neobvyklá otočka na pražském letišti. Letadlo se vracelo pro 10 striptérek. Holt cestující jako každý jiný, já jenom pevně doufám, že to nebyl vládní speciál. Druhá zpráva. V americkém Portlandu dvě kozy nastoupily do autobusu a svezly se. Takhle, nechci vypadat jako nějaký odpůrce zvířat, ale osobně by mě zajímalo, jestli měli lístek. A jak teda případně jako kozám dáváte pokutu. No a na závěr, opět něco z Česka. Tady je to bezedná studnice. Chlapec za volantem bez řidičáků jel rychlostí 193 km v hodině. Přistihla ho policie a je mu 14 let. Vzhledem k tomu, že to tenhle Schumacher dorost zvládl bez nehody, tak bych mu dal trest 4 roky zákaz bez řízení. Hele, to vyjde akorát.

0: Damiano David a jeho The First Time na Hit Radio City. No a my v našich hitech rovnou pokračujeme dál a ten další, co tady bude, bude totální letní hitovka. Vyrazíme do roku 2013, kde se tahle pecka nečekaně vyšvihla na první místo oficiální české hitporády. Nikdo ji nerozumí, je to alžírsky, arabsky a francouzsky. Bude Khaled a jeho Selaví, díky, že nás ladíte.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Březová!
7: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
6: Březová!
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
6: Březová!
8: Resort březová.cz.
9: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Melanie C a Lisa Left Eye Lopez tady u nás na Hitradio City a my vyrážíme směr Praha Košíře. Místní obyvatel se tady rozhodl vyřešit problém s vlastně nedostatkem parkovacích míst a prostě si před domem nakreslil vlastní. Jako ono to není zase tak těžký, že jo? Vezmete bílou barvu, dlouhý prkno a jedete rovně. Magistrát Kočířích už pomůže, chce oficiální vysvětlení, protože jako co si budem. Je to originální způsob řešení nedostatku parkovacích míst, ale není tak úplně povolený. Ale pořád je to ještě takový, řekněme, roztomilý problém. Představte si, že by lidi s vlastním kreslencím nadšením se takhle rozhodli řešit dluhy a namalovat si třeba vlastní peníze. No a teď si představte ty, kteří umí malovat. Jestli jsem teď někoho inspiroval, tak slibuju, že vás budu chodit navštěvovat do vězení. Fakt.

0: Ellie King, hit Radio City s vámi, no a prosím vás, teď na Facebooku proběhla taková velmi citlivá anketa. On byl totiž světový den pizzy Hawaii. Ano, i tohle na světě existuje. A tak se ta otázka nabízela, do jaký skupiny se řadíte. Patří ananas na pizzu nebo ne? Samozřejmě v komentářích je to velmi divoké, tak tam můžete dát vědět i svůj názor přímo pod příspěvek Facebooku Hit Radio City. Já vás samozřejmě soudit nebudu. I když jasný názor na to mám, nechci ho ventilovat. Jdeme raději ventilovat další hity. Teď YouTube.
1: Hit Radio. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla Zara Larsson, s vámi taky Hit Radio City. Co se času týče, tak máme 14 hodin a skoro 50 minut k tomu. Za malou chvíli už si dáme nejnovější zprávy. No a po celé, přátelé, se můžete těšit na živé vysílání přímo z naší boží akce, tedy z letní letné Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla. Vyrazíme přímo na místo činu do našeho mobilního studia s kolegyní Káťou. Takže po 15. hodině rozhodně pokračujte v tom, abyste nás sladili. No ale do celé, než si dáme ty nejnovější informace, tak si dáme další hity. Teď Eminem a Rihanna, tohle je jejich legendární duet. Just go.

0: tohle je jeden z nejvíc kultovních hitů 90. a vlastně celých dějin hudby. Sting, Chapmummy a jejich Desert Rose. S vámi Hit Radio City. No a čeká nás naše informační okénko. Máme tu pro vás nejnovější zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů. Nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
6: Do projektu je zapojeno už u prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
0: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
7: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozů Hyundai Tucson a i30 v autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Tolik zprávy a jdeme na počasí. Teploty se nám tady v Praze budou pohybovat maximálně kolem 19 stupňů. Mraky pořád na většině území, k večeru už vyjasňování, no a zítra už zase jasno a teploty přes den kolem 22 stupňů.
5: Hit Radio City.
0: S vámi Tomáš Kočárník, no a za chvíli už moje kolegyně Káťa živě z letní Letné. Než tam vyrazíme, tak třeba Evanescence nebo Poetika.

0: jsi blízko, tak všechno...
1: Kapela Poetika, no a jak jsem slíbil, vyrazíme za kulturou, teď už moje kolegyně Káťa živě z Letní Letné.
2: Přepojujeme vysílání na Pražskou Letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní Letná.
3: Je to tak, velectěné publikum, já vás všechny zdravím z Letní Letné, už tady máme postavené naše kouzelné studio, jsme pod starem, zároveň ale vás můžu ujistit, že pršet nebude. Máme to objednaný, už vylezlo sluníčko, to znamená ideální čas na to vyrazit sem za námi. Pomalu se tady schází lidi, vypadá to skvěle, já už jsem stihla, prosím vás, hot dog, byl výborný, kdybyste se ptali, takže ano, můžete si tady dát i pozdní oběd, dát si drink, posadit se, nebo zajít samozřejmě na některé z vystoupení, protože i dneska je to opravdu nabité večer na koncert I Love You Honey Bunny, ten je úplně zdarma. No a to, že si s náma přijdete povídat, to je taky úplně zdarma. Já tu zároveň budu mít během dalších dvou hodin pár fantastických hostů, rozhodně je na co se těšit a je to poslouchat, protože věřím, že to povídání bude zajímavý a hlavně, prosím vás, důležitá věc, dneska v 5 hodin tady v tom stanu vytáhnu dětské knížky, které jsem kvůli tomu přinesla a budu číst dětem. Nebo hlavně dětem, samozřejmě i rodičům, lidem, co mají rádi pohádky, je to jenom na vás. Takže neváhejte, doražte sem za námi, no a za chvilku jsem zpátky s prvním hostem.
2: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

0: Selena Gomez, Marshmallow na Hit Radio City, jejich společný hit Wolves. Překladu hit samozřejmě znamená vlci, jinak vlci v našich českých lesích, to je takové časté téma v médiích během okurkové sezóny. Letos se dokonce řešilo i to, že u česko-polských hranic se pohybuje puma. Akorát pak polský úřad řekl, že ta fotka není pravá, takže abych parafrázoval Helečku, Stelu Zázvorkovou v pelíškách a novináři nebudou mít co žrát. Pardon. No tak už jdeme na ty další hity. R.E.M. Pink, ale jako první Cyril s hitem Stumbling In. Hezkou sobotu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: hudební legendy jménem R.E.M. tady u nás v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne všem, máme 15 hodin a 28 minut k tomu. No a vyrážíme zpět na Letní Letnou. Kultura žije za mikrofonem zpátky naše Káťa.
1: Přepojujeme vysílání na Pražskou Letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní Letná.
2: Přeju krásné odpoledne, ano, zdravíme vás z Letní Letné, ale tentokrát už tu nejsem sama. Je tady se mnou vzácný host, fotograf František Ortmann, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A takhle, zásadní otázka, vy jste dvorní fotograf Letní Letné, vy jste tady po každý, jaký to je se sem vždycky vrátit?
3: Jako do úplně nejhezčího světa, který si můžete na planetě vybrat, je to prostě něco unikátního. Já tady vlastně už 15 let i žiju, já tady mám maringotku, třikrát 2 metru. Dneska v noci to bylo trošku složitější s tím deštěm a větrem, ale všichni jsme to zvládli. Letní Letná tady je, jak vidíte okolo sebe. Je
2: to plnej, všechno stojí, to vypadá.
3: Jo, plný areál lidí, dětí, děti chodí na pohádky, večer se to překlopí do toho večerního režimu, takže začnou chodit dospělí, začnou chodit na ty velké představení, na koncerty, no a v tomhle světě já se pohybuju tady přímo 15 let.
2: To je skvělý. Takže je to vždycky jako návrat domů.
3: Je to návrat domů k takový velký rodině, no.
2: A zajímá mě, protože fotit akrobaty není jednoduchá věc. Je historicky nějaká fotka, u který jste sám byl překvapený, že se vám ji podařilo vyfotit?
3: No, já většinou vím, co chci fotit a takový ty píky těch jednotlivých čísel. Abych vám to vysvětlil, většinou to vidím jako dopředu, třeba jednou, dvakrát, jdu třeba na zkoušku a potom to reálné představení, tak už jsem jako připravený. Ale jsou momenty, kdy vám třeba vletí zajímavé světlo, něco se tam stane, nějaký magický okamžik. Letos mám takovou fotku z Rasposa, kde vlastně Mary, francouzská company, rodina, kde vlastně já nechci dělat nějaký spoilery a prozrazovat nějaký věci, tak ona je vlastně tančí na laně a mám tam takový jako s geniálním světlem provaz, který udělá na laně. Vlastně z té fotky mám jako velkou radost a už se mi takové fotky podařily letos asi 4, které mě jako vážně potěšily.
2: Hezky. No my jsme se tady bavili, protože kousek od našeho studia je vidět fotografie, kterou jste pověsil včera teprve.
3: Ano.
2: Tak co je to za fotku?
3: No, to je z představení, tady jsou 3 Němci, je to taková vlastně komorní performance Savda z Symfony. Pro mě je to velký zjevení. Včera jsem zrovna tady mluvil s principálem Rostou Novákem z La Putiky a oba nás to jako hodně zasáhlo. Myslím, že Rostě se na to bude podívat ještě jednou a nás jako v týmu tohle vlastně vidíte, že ten nový cirkus jako nemá moc hranic, že zase vidíme po těch x letech, že neustále se dají objevovat a ukazovat nové věci. Není to jenom nový cirkus o tom, že někdo udělá 4 salta a 5 lidí stojí na sobě, ale je to přesně takováhle jako malá komorní věc, která jako úplně dokonale pracuje s takovýma maličkostma, který pak dohromady dají takový úžasný celek. Takže tohle představení jako je, bych řekl, můj favorit, co se týká fotografování v letošním ročníku Letní Letní.
2: A myslíte, že vás ještě něco překvapí letos, nebo je tohle ten pík absolutní?
3: Tak třeba za 2 hodiny jdu fotografovat premiéru, přijeli včera Company Due, což jsou 2 švýcarský klauni, kteří mají teďko v 17 hodin premiéru v dětském stanu. Ale to, že to je v dětském stanu, neznamená, že tam nechodí dospělí, naopak, jako to jsou 2 mimořádný jako lidi, Bernard Andrew a je to vlastně s Andreasem a na to se jako třeba hodně těším a věřím, že mě zase překvapí, no.
2: Když byste měl říct, když chodíte třeba na ty zkoušky, máte po těch letech ještě o ty akrobaty trošku strach, nebo už vlastně jste jako úplně v klidu, jenom vás zajímá, kdy to je dobrý vyfotit?
3: No, samozřejmě.
2: Pokaždý,
3: když odevřu šapito, tak vlastně tam vcházím jako s obrovským respektem. Mě tady říkají takový fotograf tmy, já vlastně jsem pořád ve tmě v těch šapito a já skutečně jsem zvyklý pracovat. Když si představíte, že by tam svítila jako jedna zápalka, tak jsem schopný jako u toho fotografovat samozřejmě ta dnešní technika, kterou používám, tak vlastně nevydává vůbec žádný zvuky, žádný světýlka. Ta technika se jako za tu dobu hodně posunula, která mi hodně pomáhá v tom, že vlastně teď už jsem totálně neviditelný. Tak a samozřejmě v těch šapito i při zkouškách vůbec je nemyslitelný, abyste tam někde jako pobíhala a dělala nějaký pohyb, zvuk, světýlko, protože opravdu, jak říkáte, ty lidi se pohybují třeba v 6-7 metrech, bez zjištění samozřejmě, a spolehají jeden na druhýho. Si vemte, že se tam navzájem chytají jenom dlaněma, když si vemete, jak je velká dlaň.
2: Je to strašný, letí... já jsem orosená, jenom to říkáte, no, jo.
3: A letíte 5 metrů tmou a 100% spoléháte na to, že tam ta ruka je.
2: Já vám strašně moc děkuju, držím pěstí, ať teda z letoška jsou ještě nějaký hodně specifický úlovky a užijte si to představení za chvíli.
3: Jo, děkuju moc a všechny jsem samozřejmě zvu, protože přestože v noci tady prošla trošku bouřka, tak areál je naprosto v pořádku, všechny představení hrajou a vidíte sama okolo nás spousta lidí, spousta jídla, ano. Spousta zábavy, ano. Takže se na vás všechny těšíme v Letenských Sadech.
2: Je to tak, doražte za námi, se mnou tady teď byl náš první dnešní host, fotograf František Ortmann, moc vám děkuju.
3: Já taky děkuju.
2: Vracím slovo do studia.
1: Letní letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Radiem.

0: Tohle byl Tomáš Klus a jeho pocity na Hit Radio City. Máme přesně 15 hodin a 41 minut k tomu. No a je tu naše každosobotní tradice, pokud to slovo existuje, pokud ne, tak jsem ho právě vynalezl. Nic to nemění na tom, že právě teď vyrazíme do světa filmu, protože si slovo bere můj kolega Ivo Alač, aby vám řekl, co nového se objevilo v kinech na stříbrném plátně. Tohle je náš nový díl naší rubriky Film City. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Dobrý nápad, ale velmi nevyužitý potenciál. Průměrné zpracování, ale slušná vzájemná chemie ústřední dvojice. To je nová romantická komedie Na jednu noc. Po předloňském Bobu Dylanovi a letošní Cestě zločinu je to však další vysvětlení mého platonického zamilování se do Moniky Barbaro, která byla ve filmu úžasná. Can I take you to dinner? Což se o ústřední čtveřici z komedie Wellness Weekend úplně říct nedá. Anna Faris a Leslie Mann neměli moc co hrát, Isla Fisher si ještě v natější roli užila o poznání víc a Michelle Bateau byla zodpovědná za většinu mých skrovných pousmání. This is why we need a spa weekend. Massages, champagne, big comfy robes. Shrnul bych to jako nic moc nápad, nic moc provedení, ale přeci jenom o kousek lepší volba pro vaší dámskou kinojízdu než hodně podobné bardotky. Mrtvý není. No a pak je tu ještě něco, na co byste asi klidně mohli vzít své děti, ale s námi všemi milovaným seriálem to prý má kromě jmen ústřední dvojice pramálo společného. Tom a Jerry, Kouzelný kompas. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio City, no a kde jinde zakončit tuhle kulturní hoďku, než zase na letním festivalu Letní letná. Slovo si bere zpátky Káťa Pechová.
1: Přebojujeme vysílání na Pražskou letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní letná.
2: Ano, já vás zdravím stále z Letní letné. Jsme tady v našem mobilním studiu, pěkně ve stanu. Prohlížíme se tady lidi, jak šťastně jedí, pijou, baví se. Jako je to skvělá, skvělá atmosféra. Stále stíháte dorazit. Mimochodem dokonce ještě stíháte ulovit i nějaký ty lístky dneska. Je tam pár posledních lístků do českého stanu na Světla a stíny od souboru Silk and Steel. Takže ještě máte možnost jít i na vystoupení. Taky si můžete dát zadarmo koncert I Love You Honey Bunny. No a nebo doražte zítra, ideálně s celou rodinou, můžete si tady udělat piknik, zajít si hned dopoledne na pohádku, což jako, dámy a pánové, kdo vám jinak obstará program, že jo? Tak tady to můžete zažít všechno. Počasí drží, počasí fantastický, jinak na zítřek jsou ještě lístky dokonce na dvě zahraniční představení. A jedno z nich je Soda Symphony, který jsme vám rozdávali v našem éteru a taky jsme se o něm před chvílí bavili se skvělým fotografem Františkem Ortmanem, že právě tohle představení je naprostý unikát. Pár lístků ještě je, tak mrkněte na letniletna.cz, no a doražte sem za námi. Já se s vámi zase spojím v příští hodině s dalšími hosty.
1: Letní letná. Letní letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Radiem.

0: Když se ta předělávka hitu povede, tak je to prostě paráda. A tady to vyšlo. David Guetta a Kim Petras s vámi Hit Radio City. Než si dáme další hity, tak jdeme informovat, budou nejnovější zprávy.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: To je krásná kuchyň.
4: Je, a jak je praktická.
3: Je,
4: to bych chtěla domů.
1: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
2: www.jnointeriér.cz.
1: Využijte váš prostor.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, so!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Rádia.cz Hit Radio City.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O třetím zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
9: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na stránkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9:30 a poslední 16:30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
8: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech.
10: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: V Praze a okolí dneska maximálky do 19 stupňů, většinou zataženo, postupně by se ale mělo vyjasňovat, no a neděle, ta už bude zase slunečná s maximálními teplotami do 22 stupňů.
7: Hit Radio City.
0: S vámi Tomáš, další hoďka před námi a i tentokrát budeme vyrážet do našeho mobilního studia na kulturní akci Letní letná.

0: Hit Radio City s vámi je taky Alex Warren a jak jsem slíbil, vyrážíme zpátky na Prahu 7, kde se koná letní letná a za mikrofonem už je opět naše Káťa.
1: Přepojujeme vysílání na Pražskou letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní letná.
2: Je to tak, já vás stále zdravím z našeho mobilního studia, ale už tady opět nejsem sama. Se mnou je tady akrobat Michal Mudrák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vůbec nevím vlastně, jak začít, jo. Ale vy tu máte takový svůj v podstatě malý splněný sen, vaše šapito, představení pro jednoho člověka. A vy v něm pečete perník vzhůru nohama. Jak?
3: No, to diváci musí přijít a musí vidět na vlastní oči.
2: Tak jak to vůbec člověka napadne? Jakože si řekne tak, a teď vymyslím geniální představení a budu péct vzhůru nohama.
3: No já jsem chtěl jako v představení, respektive takhle, já jsem vlastně působil mnoho let v zahraničí svým solovým stojkovým číslem a po asi 14 letech jsem chtěl vytvořit nějaké svoje jakože solové celovečerní představení a chtěl jsem tam dělat nějaké jídlo, jakože připravovat nějaké jídlo prostě takovým jako bláznivým způsobem a a vlastně Vojta Švejda, který to režíroval, tak ho napadlo, že by se mohla pojet z buchta, že by to mohlo být fakt jako zajímavé pro úplně všechny generace nebo pro všechny návštěvníky. Tak takhle to vzniklo.
2: A vy potom dáváte lidem ten perník na konci představení. Stěžoval si třeba někdy někdo, že to není rozvláčný nebo tak?
3: Nikdy. Já akorát někdy upozorním, že tam třeba může být někde mini skořápka, což všichni chápou. Takže
2: vzhledem k tomu, že to děláte vzhůru nohama, tak ano. Zajímá mě, kolik perníků jste upekl, než to představení bylo perfektní?
3: No jejda, jako ten proces té tvorby trval asi zhruba, vlastně nebo ta příprava celého toho představení plus i toho prostoru trvala 3 roky. Takže, jako, ale teďka už jako nedokážu říct, kolik...
2: Je to hodně perníku.
3: Je to hodně perníku, je to hodně perníku. I vlastně možná s těma reprízama, vlastně v Německu byla 500 repríza teďka v zimě, takže 500 perníků oficiálně. A teďka už to bude tak možná 650 perníků.
2: Hezky, to je opravdu spoustu perníků. Vy jste zmiňoval, že jste působil v zahraničí, ale vy jste taky získal cenu Den Danske Circus Prize. Zajímá mě, předával vám to osobně dánský ministr kultury, jaký to je pocit, jako dosáhnout něčeho takového ještě jako v zahraničí?
3: Tak je to takový pocit zadosti učinění, že člověk tu práci dělá smysluplně. No, takže je to moc fajn pocit, ale člověk nesmí usnout na vavřínech a je potřeba pokračovat dál, takže jedeme dál.
2: Já myslím si, že tohle zajímá asi úplně každýho. Bojíte se ještě? Nebo už to člověk po těch letech vlastně má dost na párku?
3: No to ne, jakože vždycky člověk jako musí jít na to jeviště s nějakým jako respektem a vždycky tam musí být jako maximální koncentrace, takže to nejde jako si říct, a dneska to nějak dopadne, to prostě ne, na to člověk se musí připravit třeba hodinu a půl, 2 hodiny před představením, jako trénink, stretching, koncentrace, sklidnění, takže jako nejde to, jako si říct, a dneska to kašlu, ne.
2: A stane se vám ještě někdy, že uděláte nějakou chybu a úplně si říkáte, tak to byla zbytečná chyba? Nebo už se vám to, jako vám nemůže stát?
3: Může se stát, tím je to prostě naživo, jako může se stát kdykoliv, cokoliv, člověk někdy má nějakou, neříkám zranění, ale třeba někdy bolí zápěstí občas, nebo rameno, něco. A jako během toho představení to samozřejmě jako cítíte, ale a může se stát něco. Ale samozřejmě ten trénink před tím představením musí být takový, nebo ta příprava vůbec musí být taková, aby se nic takového nestalo.
2: Pro vás je to teď 3. letná. Jaký to je se sem vracet?
3: Já myslím, že to je 4.
2: Aby... Tak melhali.
3: Jo, tak je. Oni už sami neví.
2: Tak je to pro vás 4. letní letná. Jaký je to pocit se sem vracet?
3: Je to skvělý pocit. Je to taky, bych řekl, takový pocit jako zadosti učinění, protože být vlastně 4 roky za sebou s jedním představením na takovém festivalu, jako je Letní letná, tak je to skvělý, no.
2: Fantastický. Vy už máte ale vyprodáno dost, že?
3: Je to možné, jo.
2: No tak když tak koukejte, kdyby se náhodou nějaký vstupenky uvolnili, tohle je totiž představení, který podle mě chce každý vidět. Já vám moc děkuju, se mnou to byl akrobat Michal Mudrák, děkuju.
3: Děkuju moc.
2: No vy neváhejte, doražte na Letní letnou za námi. Já se s vámi spojím zase za chvíli.
1: Letní letná. Letní letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu z

서로 수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Coldplay a BTS, s vámi taky Hit Radio City. Mimochodem, jestli jste to nevěděli, tak BTS je chlapecká pěvecká skupina z Jižní Koreje, kde platí povinnost nastoupit povinnou vojenskou službu. Je to tak, celebrity, necelebrity šli tam na 18 měsíců, no a loni se vrátili zpátky. Si to představte, jak by to vypadalo tady. Ano, dámy, je mi úplně jasné, co jste si představili. Marek Ztracený ve vojenské uniformě je sexy. Já vám vidím až do žaludku. No nic, jdeme zase hrát One Man Foundation, ale ještě předtím Imagine Dragons s jejich hitem Sharks. Díky, že jste s námi.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head na Hit Radio City, no a dneska je tu speciální vysílání, takže tu pro vás máme další výlet do našeho mobilního studia za mojí kolegyní Káťou, kde probíhá festival Letní Letná.
1: Přepojujeme vysílání na Pražskou Letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní Letná.
2: Je to tak, zdravím vás stále ještě z Letní Letné z našeho mobilního studia. Nejsem tu sama, mám tady návštěvnice, Markétu a Mařenku. Ahoj.
3: Ahoj. Dobrý den.
2: No, mě zajímá zásadní věc. Za prvý, jak si užíváte Letní Letnou?
3: No moc se nám tu líbí, dneska ani nežhaví slunce a je super počasí, takže se nám moc líbí.
2: A vy jste se byli podívat na nějakým představení, je to tak?
4: Jo.
2: A co to bylo za představení?
3: Co to bylo?
4: Nevím.
3: Byli jsme na duhových bublinách a musím říct, že se nám taky moc líbilo, že to bylo poetický, že to bylo křehký, překvapivý a nejhezčí byly ty momenty, kdy celý stan v jednom okamžiku dělal Takže moc povedený představení.
2: No a ty bys si chtěla být taky akrobatkou?
4: Ne.
2: Je to hrozně nebezpečný, že jo? Takže něco bezpečnějšího, ale jinak ty vystoupení, to se ti líbí, jo? Jo, kejve, prosím vás posluchači, kejve, jo, to je, my tady trénujeme teďko na budoucí kariéru možná moderátorky. Já strašně moc děkuju, co si tady teď, já vás jsem vás trošku vytahla od svačiny, já vím, takže i jídlo tu mají dobrý?
4: Jo.
2: Jo, no tak super, takže bys řekla lidem, že by se měli přijít?
3: No rozhodně, natočenou vatu, viď, na hranolky, na zmrzlinu, všechno mají, všeho je dost.
2: Přesně, takže i když na vás náhodou nezbyde místo na vystoupení, tak hele, jídlo, pití, to tady rozhodně mají. Já moc děkuju, Markéta a Mařenka, se mnou hosty našeho mobilního studia, děkuju, mějte se hezky.
3: Naschledanou.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Děkuju moc a my se ještě za chvilku spojíme, teď vracím slovo do studia.
1: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

Benson Boone a jeho Beautiful Things, s vámi Hit Radio City, no a co si budem povídat, zatmění slunce teď bylo velmi populární. Hodně lidí si kvůli tomu poškodilo zrak, takže terno, ale pokud by vás zajímaly tyto výšky nebo speciální vesmírná mise na měsíc, tak doporučuji naladit náš podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde tentokrát vyspovídala českého astronauta Aleše Svobodu. Poslechnout si to můžete na YouTube nebo přímo na našich webovkách hitradiacity.cz. No a tady už jdeme zase hrát za malou chvíli Miraj, ale ještě předtím Kelly Clarkson. No a tady už jdeme zase hrát za malou chvíli Miraj, ale ještě předtím Kelly Clarkson.

0: pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift, s vámi taky Hit Radio City, no a všechno krásné jednou končí, takže my dneska naposledy vyrážíme za mojí kolegyní Káťou Pechovou, a to na festival Letní Letná.
1: Přepojujeme vysílání na Pražskou Letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní Letná.
2: Je to tak, ještě jednou vás zdravím a ještě jednou tady nejsem sama. Se mnou je tu výkonná ředitelka Ivana Pěkná Vrbíková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Takhle, vy jste za náma dorazila na kole. Jaký to bylo?
3: No tak tady vzhledem tomu, že ten areál je opravdu obrovský, ty letenské sady jsou velké, tak jako abychom tady ty nohy šetřili, tak jakoby to kolo je opravdu jakoby nejlepší alternativa pohybu v rámci areálu.
2: Tak teď už samozřejmě k samotnému festivalu, tak co se týče návštěvnosti, jenom za to odpoledne, co jsem tu teď dělá, vypadá to skvěle, je to tak?
3: No my jsme úplně nadšení, že i přes včerejší déšť vlastně, který vlastně víceméně jenom udělal to, že se tady všechno kolem nás zazelenalo, tak znova se lidi vrátili do areálu a užívají si tu parádu, která tu je, my máme obrovskou radost.
2: No a teď už vlastně přece jenom festival v plném proudu, několik dní už je za námi, spousta dní před námi. A co zatím na letošek říkáte?
3: No,

0: tanečním představením k dispozici, tak my můžeme jenom plesat. Česká scéna se taky vyprodává, tak je to krásně. Já si myslím, že by lidi neměli váhat do posledního konce a přijít si tu atmosféru užít s námi.
1: A vaše nejoblíbenější letošní představení, jestli to můžete říct?
0: No, mě ten výběr zrovna letos, já vím, že to možná říkáme každý rok, ale my opravdu se snažíme, aby v každém z té dramaturgie, každý si našel něco svého a každý divák si tam něco našel, takže my máme opravdu jako širokospektrální dramaturgii v tom, že je to i pro širokou veřejnost, zároveň pro fajnšmekry. Já, jakoby všechny tyhle ty čtyři představení jsou tak moje srdcovka. Kromě toho, že tři z nich už tady s námi byly a už se známe déle, takže už ty vztahy samozřejmě jsou tady letenskýma sadama prorostlé.
1: Vy samozřejmě všechna ta představení jste musela vidět dopředu, to jsme si tady řekli už předtím, ale zajímá mě, máte vy osobně jako ředitelka nějakou chvilku, kdy tady máte chvíli jenom si tak jako to užít, tu atmosféru, nebo si třeba i znova zajít na nějaký představení?
0: No my rádi bychom si našli tu chvíli, zároveň té práce je jakoby každý den od rána do večera mnoho, ale ta odměna večer, kdy přijdete to, do toho šapito, kde je vyprodáno a lidi potom nakonec tleskají ve stoje, to je něco, co nás strašně nabíjí a potřebujeme si to jít občas jako jen se podívat na ten úspěch toho představení jednotlivého, na tu radost těch diváků, že jsou tady šťastní. A to nám jako dělá radost, protože to je odměna za tu celoroční práci.
1: Jak byste sem nalákala posluchače?
0: No myslím, že atmosféra, i přesto, že některá šapita a některá představení budou zcela vyprodána, tak určitě tady něco najdou nádhernou atmosféru, střelnice, mnoho doprovodného programu. Ještě určitě v programu je spoustu představení, která jsou i zdarma, takže pro diváka, který ještě neochutnal, co to je nový cirkus, tak určitě má šanci přijít si jenom nasát tu atmosféru. Večer jsou tady koncerty. Myslím si, že i ti, kteří nedostanou vstupenku, anebo se chtějí jenom podívat a jenom to omrknout, tak areál je plný příjemných stánků, dobrého gastra, dobrého pití a myslím si, že ta atmosféra tady vypovídá za vše.
1: Naprosto potvrzuju a podepisuju. Děkuju moc. Se mnou tady byla výkonná ředitelka Ivana Pěkná-Vrbíková. Moc vám děkuju.
0: Děkujeme a přijďte.
1: Přijďte sem za námi, já se dnes loučím z letní Letné, vracím slovo do studia, mějte se hezky.
2: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Radiem.

0: Fort Minor na Hit Radio City. Krásný podvečer všem, za chvíli už si dáme další hity. Teď je tu ale naše informační okénko. O slovo se hlásí David a budou zprávy.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
3: Březová.
1: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
3: Březová.
1: Resort březová.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v Plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
8: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
7: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici.
9: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.
0: Takhle na podvečer se nám začalo v Praze vyjasňovat, většinou skoro jasno nebo polojasno, maximálky dneska do 19 stupňů, zítra už úplně jasno nebo skoro jasno a nejvíc budeme v neděli měřit kolem 22 stupňů.
6: Hit Radio City.
0: Tady pořád s vámi Tomáš Kočárník a před námi poslední společná hoďka, taky pojďme rozjet. Teď Damiano David.

0: pohodovka do toho sobotního podvečerního času. Desiree s hitem live na Hit Radio City. No a i přesto, že do Česka dorazily deště, tak to sucho je pořád šílený. Navzdory tomu, že pan ministr Macinka na své tiskové konferenci hned při vstupu do úřadu oficiálně zrušil klimatickou krizi, protože neexistuje.
1: Dnešním dnem v České republice skončila klimatická krize.
0: Což do té aktuální situace trošku nesedí a nesedí to ani do toho slibu, té zrušené klimatické krize, ale co si budem povídat, politické sliby jsou jako lochneská příšera. Jednou za čas tím lidi někdo straší nebo jim to slibuje a pak to nikdo nikdy nevidí. Ale představte si tu vážnost té situace. Do Orlíku teče nejméně vody za posledních 44 let. Situace je podle expertů extrémní. Do přehrady Orlík teče nejméně vody. Jako co si budem povídat dneska, aby se tam člověk bál hodit i sud.

0: Kapela Kabát a jejich Malá dáma na Hit Radio City. A upřímně, jo, kolik věcí ve vaší domácnosti nemá jméno? Koření, olej, čistící prostředky, šanony v kanclu, tohle všechno pak tvoří vlastně takový jeden nepřehledný chaos. Domalep tohle dokáže vyřešit. Základem nabídky jsou takové organizační samolepky na míru, které můžete vytisknout přímo u nich klidně po jednom kusu. Označíte si s nimi kořenky, dózy, láhve na olej, lahvičky v koupelně nebo čistící prostředky, no a najednou víte, co je co a máte doma perfektní přehled. A pokud nechcete nic vybírat a chcete mít přímo vše sladěné na míru, tak Domalep nabízí i hotové sady do kuchyně plus takový elegantní kořenky, lahve, kosmetické lahvičky a další organizéry, kterými proměníte ten váš domácí chaos v takový ustlaný lidský pořádek. Domalep to má výborný, elegantní a takový praktický a pokud by vás zajímalo víc, tak mrkněte na jejich webovky domalep.cz.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
6: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Tenhle hit jen tak neomrzí a není se čemu divit. Na Hit Radio City Calvin Harris a jeho My Way. Máme přesně 17 hodin a 30 minut k tomu. No a udobřit si v Praze cyklisty a motoristy je v podstatě výzva na Nobelovu cenu míru. Cyklopruhy teď přibyly na nově zrekonstruovaný ulici Plzeňská na Praze 5, protože, no co si budem, na Smíchově se pořád něco děje. Jenže rozšíření pruhu pro cyklisty znamená, že místo nich bylo zabráno a to na úkor jednoho pruhu pro automobily. Ježišmarja, no a co si budem, to je v podstatě něco jako červený hadr na býka. Jako takhle, pojďme si to říct upřímně a buďme k tomu féroví, ať jsme ten nebo jeden druhý tábor. Dobrý úmysl se cení. Ano, ale dopadlo to asi jako vždycky, protože ulice Plzeňská, kdo znáte, víte, je jedna z nejvytíženějších ulic v Praze, peklo totální a ubrat autům jeden pruh a dát ho mírnix, týrnix, ale zrovna cyklistům, jako takhle, napětí tu je. A osobně se divím, že se ještě nedemonstruje s plameny a vidlemi.

0: is falling. Leony a jí Don't Worry, s vámi pořád Hit Radio City, no a šance na romantický zážitek nebo skvělou party s námi pokračuje dál. Až do 8. října 2026 hrajeme každý čtvrtek v odpolední show s Dominikem, Vincentem a Andreou o plavby z Prague Boats. A rozhodně tady je z čeho vybírat. Ať už toužíte po výletu s celou partou, romantické večeři pro dva, nebo dvojrandé, všechno tady v té nabídce je. Stačí zvednout telefon ve správnou chvíli, naladit si v týdnu naše Hit Radio City každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou, no a počkat si, až moderátor vyzve k volání. A to na bezplatnou linku 800 937 937. A musíte být rychlejší než všichni ostatní, to je jasný, prostě připravený prst na telefonu v ten správný čas. Kdo se dovolá jako první, dostane soutěžní otázku nebo úkol, slibuju vám ultra lehký, no a když to zvládnete, kotvíte rovnou na vlastní lodi s místem přímo na výčepu. Víc informací o soutěži z Prague Boats najdete na našich webovkách, tedy na www.hitradiocity.cz. Ale abychom tady nemluvili zbytečně moc, posíláme si další hity. Za malou chvíli třeba Kateřina Marie Tichá nebo Bruno Mars, teď ale Lost Frequencies, Are You With Me?
1: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitra.

0: Cranberries s jedním z jejich nejslavnějších hitů Zombie tady u nás na Hit Radio City. Na dveře už klepe 6. hodina, to znamená, že mě došla všechna slova. A to doslova. Těšit se na vás budu zase příští sobotu od 13 hodin. Za chvíli už si dáme nejnovější zprávy, ať jsme všichni v obraze, no a poté třeba Liam Payne a Rita Ora, nebo zlatá česká slavice a legenda stadionu Eden Eva Farná. Dneska byl s vámi Máš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
6: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, tisíc metrech na horách kolem 13.
8: Přichází cenová bouřka. Letní výprodej vozu Hyundai Tucson a i30 v Autocentru Dojáček Vršovice. www.dojáček.cz.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
8: náplně hned. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Svatební den jako z pohádky?
1: Lázně vráž u písku.
0: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
1: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
0: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
1: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
0: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
1: Lázně.vráž.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
2: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

music is my best friend.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžámko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méně.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: I'm Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.

0: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová.
2: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová.
2: Resort Březová.cz.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku levně.cz.
0: Náplně hned.

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio City.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.